0: Pekné ráno, želáme Fan Rádia 6, 10.
1: A čas samozrejme aj na meninovú pesničku a dnes je to mimoriadne. Je tam intenzívne.
0: Je tam Elena Helena, tak toto znie.

0: And no sleep. Dobré ráno, Sandra Hadia.
1: Trošku fedles.
0: Tak vstávame, je tu Zdeno z Popradu.
1: 8.09.
0: Iha, Katka a Larka, pozor.
1: Katka a Larka v hlavnej úlohe. Tieto dve, predpokladám, mladé dámy nám poslali takúto pesničku.
0: Možno mamka s dcérkou. Paso Ben Solto
1: od... ATLXS.
0: Presne tak. Jak model auta. No a Katka píše, že...
1: Dcéra Larka si pri tejto pesničke od 20. sekundy spieva a ja už vlastne s ňou. O, není tu banán. Že by...

centov za 100 gramov. Broskyne len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové stehno bez kosti len 2 eurá 79 za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Leto je za rohom, ospalý deň, tma sa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si knihu, uvarím čaj, ak chceš niekam.

centov za 100 gramov. Broskyne len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové stehno bez kosti len 2 eurá 79 za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Vianoce kolem. Ty si ako sen, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak zem, co obrací se ke slunci.